dedelec. Neď at mesir bitja, mese je magaten. Je kademo myrtja, bykke vila sajat.